nebudem si hrát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Rádio Bonton správy.
1: U zpráv na Bonton vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Uvedl, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. Vzniklo přestavbou prostory jeho současného objektu v Průmyslové ulici v Pardubicích. Umožňuje nácvik v podmínkách, které odpovídají skutečně událostem. Námořníci na ruské fregatě plující v Lamaňském průlivu asi 30 km jižně od britských břehů vypálili varovné výstřely na civilní jachtu. Ta se k válečnému plavidlu přiblížila. Zmaření dalšího možného atentátu na amerického prezidenta Trumpa oznámil šéf FBI Cash Patel. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč Bčka Slávie. Na lavičce střídá Romana Skuhravého. A ve středu bude oblačno a zataženo, místy přechodně polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.

jdu naší ulicí, usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou,

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Radio Bonton.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Ministr kultury Klempíř se ohradil proti vyjádření poslance SPD Josefa Nerušila. Ten se po změně financování České televize a Českého rozhlasu chce zaměřit na posílení kontroly jejich obsahu. Klempíř uvedl, že politici nemají co do obsahu zasahovat. Placení médií veřejné služby ze státního rozpočtu lidem peníze neušetří, doplnil prezident Petr Pavel. Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně či skoro denně kouří cigarety více než 1 000 000 lidí starších 15 let. Alkoholu se každý či skoro každý den napije až 1 000 000 lidí. Hokejový útočník Jan Mišák se po 6 letech vrací ze zámoří do Evropy. Bude hrát za tým Huve 71 ve švédském Jönköpingu. Bývalý juniorský reprezentant podepsal na severu Evropy 2letou smlouvu. A ve středu bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.

0: Rádio Bonton, správy.
1: U správ na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Uvedl, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. Vzniklo přestavbou prostory jeho současného objektu v Průmyslové ulici v Pardubicích. Umožňuje nácvik v podmínkách, které odpovídají skutečně událostem. Námořníci na ruské fregatě plující v Lamaňském průlivu asi 30 km jižně od britských břehů vypálili varovné výstřely na civilní jachtu. Ta se k válečnému plavidlu přiblížila. Zmaření dalšího možného atentátu na amerického prezidenta Trumpa oznámil šéf FBI Cash Patel. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč Bčka Slávie. Na lavičce střídá Romana Skuhravého. A ve středu bude oblačno a zataženo, místy přechodně polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.

Music.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

Říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Ministr kultury Klempíř se ohradil proti vyjádření poslance SPD Josefa Nerušila. Ten se po změně financování České televize a Českého rozhlasu chce zaměřit na posílení kontroly jejich obsahu. Klempíř uvedl, že politici nemají co do obsahu zasahovat. Placení médií veřejné služby ze státního rozpočtu lidem peníze neušetří, doplnil prezident Petr Pavel. Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně či skoro denně kouří cigarety více než 1 000 000 lidí starších 15 let. Alkoholu se každý či skoro každý den napije až 1 000 000 lidí. Hokejový útočník Jan Mišák se po 6 letech vrací ze zámoří do Evropy. Bude hrát za tým Huve 71 ve švédském Jönköpingu. Bývalý juniorský reprezentant podepsal na severu Evropy 2letou smlouvu. A ve středu bude oblačno a zataženo, místy přechodně polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Yeah.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Stavebniny DEK přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální pětilitrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
9: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.

je. Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adieu.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Radio Bonton.
4: Život

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku, mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
3: Děkuju!
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme
5: energie tohoto města.
6: Zavratné megaslevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mavelix. Buďte in.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Rádio Bonton, zprávy.
12: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Ministr kultury Klempíř se ohradil proti vyjádření poslance SPD Josefa Nerušila. Ten se po změně financování České televize a Českého rozhlasu chce zaměřit na posílení kontroly jejich obsahu. Klempíř uvedl, že politici nemají co do obsahu zasahovat. Placení médií veřejné služby ze státního rozpočtu lidem peníze neušetří, doplnil prezident Petr Pavel. Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně či skoro denně kouří cigarety více než 1 000 000 lidí starších 15 let. Alkoholu se každý či skoro každý den napije až 1 000 000 lidí. Hokejový útočník Jan Mišák se po 6 letech vrací ze zámoří do Evropy. Bude hrát za tým Huve 71 ve švédském Jönköpingu. Bývalý juniorský reprezentant podepsal na severu Evropy 2letou smlouvu. A ve středu bude oblačno a zataženo, místy přechodně polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
11: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
5: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: Krásné dobré ráno, skupina Turbo zazní v první hodince ranního bontonu, stejně tak jako Věra Špinarová, s tou se podíváme do vesmíru. No a bude tu také Prince Temnot, Ozzy Osbourne.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No tak to je tady s námi pořád i dnes. Na Hagivoru v Praze je jasno a 16 na teploměru. Dnes by mělo být oblačno až zataženo s teplotami od 20 do 24 stupňů. Odpoledne a večer s možností přeháněk, tak pozor na to.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bile klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
8: Byla. To dobré začíná u nás.
10: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, nemůžu jinak, než vám poslat velké díky i dnes za to, že jste se mnou. Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Ten je právě dnes. No, vody je stále málo, ač by se tak zdát nemuselo, ale je to tak. Přátelé, už jsme se to učili na základní škole. Voda rovná se život, takže nezapomínejme na to a alespoň neplýtvejme. Za pár minut se dozvíte, jak to bylo se slavnou americkou sochou svobody, která zas až tak americká není moc. No, naskok se dostaneme do seriálu Nemocnice na kraji města a do uší vám pošlu třeba kapelku Wham a jejich hit Wake Me Up Before You Go Go. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Pělou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

Tak tohle to byl Zlatý fond českého poproku, skupina Turbo. Vy posloucháte Ranní Vonton, 12 minut po 8 hodině, přeju vám krásný den. Pojďme se podívat, jak to tehdy bylo. Ano, náhled do minulosti s datem 17. června, tak v roce 1885 Socha Svobody připlula do New Yorku. Ptáte se možná, proč připlula? No, byl to dar francouzského lidu obyvatelům Spojených států. Sochu navrhl francouzský sochař Frédéric Auguste Bartholdy a její kovovou kostru zkonstruoval nikdo jiný než Gustav Eiffel. V roce 1948 v Praze začal provoz autobusového nádraží na Florenci. 117 let by se dnes dožil geniální herec Karel Heger. Mimo jiné měl hrát hlavní roli primáře Sovy v seriálu Nemocnice na kraji města, ale uprostřed natáčení zemřel, takže role byla přeobsazena Ladislavem Chudíkem a natočené díly musely být znovu přetočeny. Stal se 26krát mistrem Československa a 9krát se zúčastnil závodu míru, jehož druhý ročník vyhrál jako první československý cyklista. To byl cyklista Jan Veselý, který se narodil před 103 lety. A 98 let je tomu, kdy se v Brně narodil kapelník a klarinetista orchestru divadla Semafor Ferdinand Havlík. No, mimo jiný, že si zahrál na ten klarinet a řídil ten orchestr, viděli jsme ho ve spoustě filmů a inscenací a vůbec v těch televizních show, když se tomu ještě neříkalo show. Tolik tedy pohled do minulosti a pojďme se podívat do budoucnosti. Jsou tady Ozzy Osbourne, Leszek Semelka na B.

0: Ozzy Osbourne a Dreamer. Posloucháte ranní Bontón. 8 hodin 22 minut. Sváteční den mají dneska Adolfové a Adiny. Adolf je jméno německého původu, které znamená ušlechtilý vlk. No a všichni samozřejmě známe herečku Adinu Mandlovou, i když to vlastně nebylo její vlastní jméno, to pravé Adina. Adina znamená jemná, citlivá nebo rozkošnická, no tak to by zase Adině Mandlové určitě pasovalo, že? Jak jsou na tom naši miláčci z říše psovitých a kočkovitých šelem? Tak tedy, čičina Betty je dnes vyvolená stejně tak jako hafoška jménem Perdita. Perdita je opravdu zvláštní jméno, to vymyslel William Shakespeare pro opuštěnou princeznu v dramatu Zimní pohádka. Tak slavte, jste oslavenci, tak ať vám to dneska klape. No a vám všem, kteří dneska nemáte svátek, nevadí. Pouštím vám další muziku, za chvíli Mika a Happy Ending a taky Dara Rollins.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů. A nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
3: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu por betonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu por betonových. Více na DEK.cz.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: Tak tohle to je Mika, jeho Happy Ending. Mimo jiný je to tedy britský zpěvák, ovšem libanonsko-amerického původu. Od dětství žil a vyrůstal v Paříži a v Londýně. Je to skvělý muzikant, skladatel, zpěvák. Prostě se mu daří. Vy posloucháte Rádio Vonton, máme minutu po půl deváté. No a za chvíli třeba Dido a Petr Kotwald a jeho Satelit. A my se trošku zblízka podíváme na slunce versus země. Nebo země koule, chcete-li svět, jak chcete. Pojďme nejdřív ale na zprávy.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré ráno, prezident Petr Pavel dnes ráno zamířil na úřad vlády, tentokrát na jednání Bezpečnostní rady státu. Na programu je mimo jiné koncepce výstavby armády do roku 2040, kterou předkládá ministr obrany Jaromír Zuna. V italském kulturním institutu v Praze si lidé ode dneška mohou prohlédnout výstavu obálek knihy Pinokiova dobrodružství ze 40 zemí světa. Výstava je součástí oslav 200. výročí narození spisovatele Karla Golodyho, který pohádkovou knihu napsal. Fotbalisté Rakouska oslavili návrat na mistrovství světa po 28 letech výhrou nad debitujícím Jordánskem 3-1. Rozhodl o tom vlastní gól obránce Araba v 76. minutě. Jordánci, kteří jsou vedle Uzbekistánu, Kuraká a Kapverty jedním ze 4 nováčků na závěrečném turnaji, si tak na první body musí počkat minimálně do úterního duelu s Alžírskem ve druhém kole skupinové fáze. V Nízměří Rakušané v pondělí síly s úřadujícími mistry světa z Argentiny, kteří dnes po hetriku Lionela Messiho porazili Alžírsko 3-0. Dneska se bude dál oteplovat, obloha zůstane většinou oblačná i zatažená, místy se objeví přehánky a zejména na východě a severovýchodě země také bouřky. Večer ale bude měly srážky opět ustávat. Teploty mezi 20 a 25 stupni na jižní Moravě až 27.

0: to byla Dido. Vy posloucháte ranní bonton. Ano, je ráno, je dopoledne, je 8 hodin 40 minut, 6, 7, 8, 9 a tak dále vteřin. Ten čas letí, čas je zákon, čas je neúprostný, přátelé. No a když už jsme u toho času, tak se pojďme podívat, jak je to s oběhem země kolem slunce. No, slunce je docela na tapetě, je to aktuální věc, co si budeme říkat. Teď jsem byl na terase tady, přátelé, už to tady hřeje krásně v Praze na Hagiboru, no fantazie, už možná se toho slunce konečně pořádně dočkáme. Ale pojďme se podívat na ten oběh země kolem slunce, ten trvá přibližně 365 a čtvrt dne, tenhle ten pohyb probíhá po eliptické dráze rychlostí, což je zajímavé, 30 km za sekundu proti směru hodinových ručiček. No a spolu se sklonem zemské osy způsobuje to střídání 4 ročních období. Letos teda to počasí nic moc, ale přátelé, prostě tak to je. No, mimo jiný těch 365 dnů, 5 hodin a 49 minut, to je přesně, a kvůli těm přebývajícím hodinám se každé 4 roky vkládá přestupný den. A pokud se podíváme na vzdálenost od slunce, tak to se mění, nejblíže jsme 147 milionů kilometrů a nejdále v odsluní je to 152 milionů kilometrů daleko, tedy myslím rozměr nebo dálka, když to vezmeme úsečkově mezi sluncem a zemí. A slunce jen tak nevyhasne, mám pocit, že tam je ještě asi 300 milionů let, takže si ho snad užijeme.
1: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
0: No a tohle to už je další muzika takhle po ránu. Janek Ledecký právě teď. Ten den začíná krásně, počasí už taky super, no co víc si přát. Posloucháte Bonton.

0: Skupina Rocks at the Look, 8:58 a pojďme se podívat, co v druhé hodince ranního bontonu zazní. Píseň Víno, ano, známá to seriálovka Činasky, bude tu taky Petr Muk. Přicházíš s láskou, začíná léto, lásky čas. No nic, Bryan Adams a Summer of 69. To je krásná odsejpačka, která zazní určitě v té následné 60-minutovce ranního bontonu.
1: Radio Bonton, počasí.
0: No, tak tedy počasí dnes mezi 20 až 24 stupni Celsia. Jak by to mělo být zítra, tak přátelé, už to lovím úplně nejaktuálněji, tak tedy zítra ve čtvrtek bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno a zejména na horách čekáme ojediněle přehánky. Ano, zítra s teplotami, pozor, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia. To by šlo, co říkáte?
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Ráno na rádiu Bonton ten s Milanem Fialou.
0: Ano, ještě já. Ten čas opravdu kvapí, je 9 hodin, 1 minuta navrch v kalendáři 17. červen, středa, slunce svítí, no, slyšeli jsme tu předpověď před malou chvílí, tak budeme doufat, že to léto konečně začne. Co se týče další muziky, za chvíli třeba Banket a Po schodoch, ano, Richard Miller, no ale tak se podíváme na ten výrok známý, že má někdo srdce na pravém místě. No, co to znamená, to vidíme asi všichni, je to hrdina, je to rek hodný o našeho obdivu. Ovšem, mělo by se říkat srdce na správném místě, protože, no, probereme to už za chvíli trošku podrobněji. Samozřejmě nebude chybět rubrika Žít podle počasí, takže ta zhruba kolem 20. minuty. Těšte se na to.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

Michael Field a taky Anita Hegerland a jejich píseň Innocent. Pohodová muzika, co říkáte? 11 minut po 9. hodině, takhle jsem to chtěl říct. Vy posloucháte ranní bonton, Milan s vámi až do té 10. tak si to ještě nějakou tu minutku společně užijeme, každopádně pojďme na tu srdeční záležitost. Srdce, přátelé, ano, na pravém místě, to bychom chtěli mít všichni, nicméně srdce leží uprostřed hrudníku, přímo za hrudní kostí, je ale více natočeno a posunuto

No a je tu další muzika, divokej pil a síť. Pohodová muzika na rádiu Bonton, takhle porán, přátelé. Užívejte si to dneska, slunce svítí, je to prostě pohoda.

0: Posloucháte ranní bonton 9 hodin 19 minut, tohle Laura Branigan a Gloria, tu písničku taky naspíval náš Víťa Vávra. Nicméně, přátelé, za chvíli si dáme třeba Sebastiány anebo Modern Talking, ale taky je tu pravidelná rubrika
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Krásné ráno. Máte deštníky a pláštěnky? Počasí u nás dneska bude ovlivňovat teplá fronta. Po jejím přechodu už nebude nic bránit tomu, aby k nám od jihozápadu postupně od jihu začal pronikat velmi horký vzduch a aby víkendové odpolední teploty vystupovaly až k 35 stupňům Celsia. To ale ještě hodně předbíhám. Během dnešního dne i přes velkou oblačnost, to znamená zataženou až oblačnou oblohu, místy s deštěm nebo s přeháňkami na severovýchodě našeho území i s bouřkami, nejvyšší odpolední teploty vystoupaly k 27 stupňům Celsia. Počítejte s tím, že nás čeká tak obrovský teplotní skok směrem nahoru, že nám změní i chutě k jídlu.
0: No, tak já to stejně vidím na pivko a na buřty s cibulí.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
8: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Posloucháte Rádio Bonton, bude přesně 9:30, už za pár vteřin. Každopádně před námi další muzika, bude tu Petr Muk, Přicházíš s láskou, zaspívá také Robbie Williams a Nicole Kidman, známý to hit Something Stupid. No a my se podíváme trošku podrobněji, jak to bylo se známou hláškou skupiny Opus Holky běžte dál. Life is life, ano. Už za pár minut, ale teď se pojďme podívat, co je nového, Lucko.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké dopoledne, provoz na celostátní železniční trati, která spojuje Přerov s Břeclaví, v tuto chvíli stojí. Vlak tam totiž dnes ráno mezi Huštěnovicemi a Starým městem na Uhersko-Hradišťku srazil člověka. Na místě právě zasahují složky integrovaného záchranného systému a vyšetřovatele. Konec omezení odhadly České dráhy na 11. hodinu. Senátoři dnes budou projednávat zpřísnění podmínek pro změnu pohlaví. Podle novely, kterou předložili opoziční zákonodárci, by o tranzici nově rozhodoval i soud. Mohl by se také omezit přístup trans lidí na veřejné toalety. Proti navrženým úpravám se včera protestovalo v Brně. Další demonstrace se chystá v Praze. Úřady na ruském okupovaném poloostrově Krym ode dneška zakazují noční jízdu na motorce, mopedu, čtyřkolce a podobných vozidlech. Zákaz bude platit od 8 hodiny večer do 6 hodiny raní. Podle úřadu totiž zvuk motoru motocyklů mate členy skupin, kteří zneškodňují ukrajinské drony mířící na poloostrov. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe přesunuli ze základny Dallasu do Atlanty k druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice. Dnes předpolednem tamního času je čeká trénink. Předzápasová příprava, stejně jako v Guadalajare, se odehraje mimo hlavní stadion. Na něm pak o 3,5 hodiny později vystoupí na tiskové konferenci trenér Koubek a kapitán Ladislav Krejčí. Zápas čeká český tým zítra od 18 hodin našeho času, tedy v pravé poledne tamního času. Dneska bude většinou oblačno až polojasno. Sem tam se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Petr Muk, přicházíš s láskou, to byla další píseň, kterou jsem vám nabídl v rámci druhé hodiny ranního pontonu. No, za chvíli si dáme Lucku Ondráčkovou a její růži a taky si dáme rakouskou kapelku Opus. Life is life, no, já jenom musím říci, že v téhleté známé kapele žádný stálý český člen nepůsobil. Kapela pochází z Gracu, její dlouholeté a stabilní jádro tvoří a tvořili Hervik Rydusr, zpěv Ewald Flegr, kytara Kurt René Flissinier, klávesy a Günter Kasmu, který hraje na bicí. Proč to říkám? No, protože samozřejmě všichni víme, že zpěvák Hervik v živé verzi z roku 84, kterou si za chvíli pustíme na začátku, povzbuzuje daftou frází All together now, což v rychlosti zní přesně jako holky, běžte dál. No, a já si pamatuju v těch osmdesátkách, když se to hrálo na diskotékách, tak se říkalo v dobách socialismu, že právě ten zpěvák je český emigrant a že takhle zdraví ty naše český lidi.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: já. Tak to byla poslední věc ode mě pro vás, přátelé, dámy a pánové, vážení posluchači a posluchačky především. 9.58, ranní bonton s datem 17. června končí. Přátelé, zítra mají Milanové svátek, jenom to tak nenápadně připomínám. A se mnou ve studiu už Dan Kostka. Kdy ty máš svátek?
1: Já mám svátek, tuším, že 17. prosince.
0: Tušíš?
1: Jo.
0: Ty to nevíš?
1: Myslím, že 17. prosince.
0: Víš, kdy jsi se narodil?
1: Ano.
0: A svoje telefonní číslo mobilního telefonu znáš?
1: Ano. Ale já jsem malinko...
0: Tak je to fajn. Jako,
1: v každém případě jsem rád, že ses mi připomenul.
0: Ano.
1: Abych ti opět zase nic nepřinesl. Jako, vždycky, no tak jako... Ale, hlavně, že přijdu já. Ne.
0: Co? Jistě, to bude dáreček.
1: To bude takový dáreček svátku. Dám ti volnost pro zítřejší den úterem 10. hodiny.
0: Těším.
1: A řeknu, a Tomáš Milane, ode mě k svátku, můžeš jít domů.
0: Ano.
1: To bude dobrý, ne?
0: To bude fantastický. Těším se na to i nohama.
1: No vidíš to.
0: Abych odešel.
1: Tak mazej. Měj se krásně, ahoj.
0: Čau, čau.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: Závratné megaslevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl. To se vyplatí.
7: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Je přesně 10 hodin, přátelé, kamarádi, zdravím vás a já vám přeju nádherné středeční dopoledne. Opět až do 11. hodiny plné vašich hudebních přání. Tak pojďme na to. Ještě pro pořádek připomínám, že psát můžete klidně už teď SMSky na 736-300-888 nebo správně náš Face a také Instač, i tam si vás najdeme. Teď už listuji v kalendáři, vidím tam Adolfa. Takže Dolfíci, Adolfové, přeju vám všechno nejlepší. Posílám také tu úplně první písničku. Dneska se o ní postarají Smoky, co by váš hudební dárek.

To byly Reddy Kirkan na Bontonu s vámi středečně vyladěné písničky na přání. Tak přátelé, kamarádi, pojďme na to. Už se mi tady sešlo pěkných pár SMSek, takže v první z nich píšete: ahoj Dane, pozdravujeme tě z cesty na chatu, kde si nebudeme užívat volna, ale budeme dřít jako koně. Tentokrát tě nezdraví tradiční dvojice Vašek a Michal, ale Vašek a jeho nádherná manželka Etelka. Prosíme, zahraješ nám písničku Dělání? Tak samozřejmě, milá Etelko, milý Vašku, ať vám to jde na chatě pěkně od ruky, hlavně se nám tam moc nesedřete. Teď už Honza Čenský, Iva Andrlová, no a vaše písnička na Bontonu, tak tady ji máte.

Tehdy, když naspívala tento song, je teprve 14-letá Vanessa Paradis. Právě teď u nás na vlnách Rádia Bonto. Na to v písničkách na přání, takže pojďme plnit další. Vy píšete dobrý den, Dané, prosím zahrát pro mého nejlepšího manžela. K jeho narozeninám s přáním všeho nejnej, hlavně ať mu slouží zdravíčko. Písničku od Petra Haničince a Valdemara Matušky. Praha, matka měst. Děkuji, napsala nám Dáša. Takže milá Dášo, díky za zprávu, zdravím vašeho manžela. Samozřejmě za celé Rádio Bonton přeju jen a jen to nejlepší, co si budem povídat, hlavně to zdravíčko. No a teď už je tady váš úžasný hudební dárek, tak pojďme na něj.

nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich fraucimor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozvitou.

barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště. To všechno je Praha. A navíc hudba. Život jen škypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí. Hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bezpočet činů, slov a gest.

0: očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
8: Bila. To dobré začíná u nás.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

No tak nápodobně, dalo by se říct tak. To byl Xindl X a jeho puberťák na Bontonum. Tohle jsou vaše písničková přání a do nich píšete: ahoj Dane, dal bys mi prosím zahrát od Kabátů Čert na koze jel, vezu 12 bejků a pěkně tam vyvádí. Díky, Forest. Tak Foreste, hlavně šťastnou cestu z bíky a teď taky z Kabáty na Bontonu. Tak tady je máte.

Tak to byli Kabáti na Bontonu, krásné středeční dopoledne, vážení bontoňáci. Píšete mi: ahoj Dane, prosím tě, zahraj dnes pro Jardu, Kavena, tebe a všechny, co poslouchají, píseň Parní stroj, ať je ten den o něco lepší. Děkuji moc, napsal nám Kulin, tak Kuline, teď už bude, samozřejmě. Viktor Somana je připraven, tak tady ho máte, ať se vám líbí.

Pravda na romantickou notečku právě teď zanotoval také Palo Habera na rádiu Bonton s vámi středeční písničky na přání. No a my už pokračujeme dál za další SMS-kou, ve které píšete krásný den dan i všem posluchačům. Moc tě prosím o zahrání písně od zpěvačky Sandry We'll Be Together. Díky moc, napsal nám Míra. Takže Míro, nemáte vůbec zač, Sandra už je připravená. A tady ji máte.

Tak to byla Sandra, kdo vám právě teď zpíval a šlo jí to, no jako vždycky samozřejmě, naprosto skvěle. Vyladíte bonton, také středeční písničky na přání, no a píšete do nich dobrý den, prosím o zahrání pro mě a mojí kolegyni pro zlepšení dne andělé od 12ových věcí. Děkujeme a přejeme krásný slunečný den. Tak píšou nám Natálie a Lenka, tak děvčata díky za zprávu, přeju vám opravdu nádhernou prosluněnou středu, ať se vám dneska všechno vydaří, no a vanastáci pro vás, tak ti už jsou připraveni.

Krásnou středu, vážení buntoňáci, s vámi dnešní písničky na přání, které jsou v plném proudu, plné vašich dalších SMSek, tak pojďme na jednu z nich. Ahoj buntoňáci, píšete, prosím zahrát nějakou pecku od Erose Ramazzottiho, třeba z Cher. Díky a hezký den všem, do práce přeje Honza z Prahy. Tak Honzo, i vám krásný, zřejmě pracovní den, ať vám to hlavně rychle uteče teď s vaší písničkou a to půjde úplně jinak. Tak tady máte tuhle dvojku, Erose Ramazzotti a Cher na buntonu.

Tak malinko jsme si zaploužili a jdeme dál. Vítejte ve středečních písničkách na vaše přání na Bontonu. No a do nich píšete dobrý den, prosím o zahrání písničky Potkal jsem tě po letech od Činasky pro zpříjemnění ošklivého počasí v kanclu. Co si budeme povídat, v kanclu je prostě vždycky ošklivě. Tak tady jsou Činasky.

chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

Tak to bylo setkání s kapelou Činasky na Bontonu a teď ovšem opět vy a vaše další zpráva. Píšete: ahoj Bontone, zahraj prosím píseň od zpěvačky Lizzy Stansfield Around the World a byla by pro všechny, kteří si vychutnávají současné slunečné dny. Děkuji, Petr z Jihočeského města Tábora. Tak Péťo, zdravím do Tábora. No a písnička, ta už je vaše, tady máte, je parádní.

Eliza Stansfield právě teď dospívala na vlnách Rádia Bonton. Necelé 3 minutky nám schází do 11. hodiny. Pojďme ještě honem rychle na jedno hudební přání. Zdravím vás, píšete, zdravíme vás. Prosili bychom zahrát písničku Venus od skupiny Bananarama. Posíláme jim všem pro radost. Tak tohle píše Marie a Karel. Takže milá Marie, milý Karle, díky vám za zprávu. No a teď už potěšíme všechny fandy téhle dívčí kapely. Pojďme na ně. Bananarama pro vás.

0: Tak to byla Bananarama na Bontonu, minutka po 11. hodině, aktuální čas. Pojďme se podívat na další muziku, která vás aktuálně čeká tedy po té 11. Bude to třeba Petra Janů. Také skupina Miraj. A nebo Klajmí a Fischer. Tak hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bouzid, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
5: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
9: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme
11: energie tohoto města.
12: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, přátelé, kamarádi, my jedeme dál středečním dopolednem, už za chvilku omrkneme Adolfa. Právě Adolf totiž dnes slaví svůj svátek, ale do té doby spousta času na další muziku, například teď už je připravená ABBA.

0: Ladíte vlny Bontonu, teď to byly také YouTube, kdo se vám předvedl v plné své hudební kráse. Já vám přeju krásné středeční dopoledne. Dnes máme 17. června a to znamená, že na nás Adolf kouká z kalendáře. Právě on slaví svůj svátek, jak jsem zjistil, je to pí velký individualista, který výrazně lpí na rodinném zázemí a také přátelských vztazích. Jeho magická schopnost ovládat lidské masy je z minulosti samozřejmě dobře známá, zvláště pak ve spojení s diktátorskými sklony. No a umí-li využít rozumové schopnosti, které dostal do vínku, může prý dosáhnout obrovských životních úspěchů, které však nemusí být širokou veřejností opravdu vždycky vnímány pozitivně. Někdy se u něj také projevuje fanatická víra ve vlastní ideu. Tak takový je tedy podle hvězd Adolf, který dnes slaví svůj svátek. Pánové, ještě jednou všechno nejlepší. Pokud nás ladíte za volantem, laďte dál, už za chvilku si dáme dopravu, do té doby další muziku, za pár minut třeba Kristýna, anebo i Rejžer. Tak zůstaňte s námi.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: Ladíte vlny Bontonu, díky moc za vaši přízeň i ve středu 17. června. Tak tohle byly Erasure, teď už jsou tady také dopravní informace.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A ty startujeme v Českých Budějovicích. Tady máme problém v ulici Česká, kde havarovala dvě osobní vozidla. Problémy hlásí také Teplice v ulici Rokycanova. Tady pozor před světelnou křižovatkou s ulicí Dubská, kde jsou v sobě taktéž dva osobáky. No a podíváme se ještě do Prahy, do ulice pod Mariánkou. I tady jsou v sobě dva osobáky, tak opatrně, přeju vám šťastnou cestu. No a muzika, to budou třeba Miraj, také Kamufláž. No a teď už Petr Habka a společně s ním Jana Kirchner.

Sice pochází z Frýdku Místku, ovšem s japonskými kořeny, tak to byl Mirai Navrátil a jeho kapela Mirai, tedy z japonštiny přeloženo něco jako budoucnost na vlnách Rádia Bonton. Jaká je ta naše hudební? Už za chvíli je tady 12. hodina, k ní vás dovede ještě třeba Marika Gombitová, bude také Česny Hox, anebo Věra Špinarová. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Bytová zapěla na vlnách Rádia Bonton. Minutka a je tady 12. hodina. Já vám přeju hezkou středu. Mám pro vás také nabídku další muziky. Za chvíli třeba balet. Hodíme také slzu. No a zabloudí k nám také pánové Dieter Bohlen a Thomas Anders, sečteno, podstrženo, dvojka Modern Talking. Tak tedy hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a pojďme se podívat na to zítřejší, bude to parádní den. Jasno až polojasno, pravda, přechodně oblačná obloha, hlavně na horách, odpoledne výjimečně nějaká ta dešťová kapka, ale nebude to žádná hrůza, nebojte se. No a ty nejvyšší denní teploty parádní, 25 až tropických 30 stupňů Celsia.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď je přesně 12 hodin, takže pokud právě teď obědváte, přeju vám dobrou chuť k vašemu středečnímu obědu. Za chvíli vyrazíme do Českého Švýcarska, teď už jsou tady Ricky Opovery.

0: Na Rádiu Bonton dospívala Sandra. Já vám přeju hezkou středu s datem 17. června, co si budeme povídat počasí venku. Tak to nám opravdu přeje. Možná je na čase vyrazit na nějaký parádní výlet. No například na severu Čech, tam se zítra otvírá oblíbená Edmundova soutěska. Atrakce plavby lodičkou mezi skalami v Národním parku České Švýcarsko na Děčínsku je opět také s průvodcem. No a skupiny o velikosti přibližně 20 až 25 osob budou vycházet každou hodinu. Vždy se dvěma průvodci, takže pokud budete mezi nimi a do Českého Švýcarska se vydáte, přeju, ať si to tam naprosto skvěle užijete. Podobně jako u nás další skvělou muziku na Bontonu už za malou chvíli, třeba Slza anebo Balet, no a také další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DECFOAM MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DECFOAM pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je.

0: Stavíme koloběžku, mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky. Děkuju.
1: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
2: Energie tohoto města. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: ráno z dávného tanečního života mládeže, tak to byl i balet na vlnách Rádia Bonton. Je 12:30, k tomu jedna minutka, pojďme na dopravu.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: No a koukám, že tyto dopravní informace strávíme na D1, mám tady hned několik problémů. Ten první na 170. kilometru ve směru na Brno, kde provoz brzdí nehoda dvou kamionů. Pozor na to, počítejte se zdržením. No a D1, tentokrát 183. kilometr v opačném směru, tedy na Prahu, tady pozor, bourala tady dodávka s nákladňákem. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. No a i tady počítejte s komplikacemi, tak prosím, jezděte nám opatrně a nikam se nám nežeňte. A vám přeju šťastnou cestu a muzika to budou třeba No Name, také Modern Talking, anebo Leona Machálková.

0: len praletí.
1: Tak to byl Igor Timko a jeho kolektiv zo Slovenska, kapela No Name na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju hezkou středu. Dnes máme 17. června. Mimochodem právě k tomu dnešnímu dni se pojí taková celkem zajímavá událost, nebo spíš akce, na kterou si možná budete pamatovat, protože právě dnes v roce 2007 umělecká skupina Stohoven napadla vysílání České televize. Bylo to v pořadu Panorama a tam odvysílala záběry fiktivního jaderného výbuchu v Černém dole. No, co si budem povídat, byla z toho celkem panika a velké halo. No ale zase musím říct, že se jim to celkem povedlo. Co vy na to? V každém případě muzika, ta bude povedená už za malou chvíli. Budou třeba Jirka Schellinger, Karel Gott a nebo Cher. Tak zůstaňte s námi.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz

0: Tak to byla Enya na vlnách Rádia Bunton jednu minutu před 13. hodinou. Já vám přeju krásné středeční odpoledne. Plné další výborné muziky. Po 13. to bude třeba Hanka Zagorová. Nezbytné, aby nebe bylo blankitné. Dáme si také Lucii. A nebo Otavan. No a jakže vlastně bude zítra?
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Zítra jasná až polojasná obloha, přechodně se objeví nějaký ten mráček, na horách odpoledne výjimečně i dešťová kapka, ale bude to naprosto v pohodě, řekl bych, nejvyšší denní teploty parádní, 25 až 30 stupňů Celsia.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz, psáno s Y.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: 13. hodina odbyla, já vám přeju hezké středeční odpoledne, už za malou chvíli zamíříme na fotbalové mistrovství světa, no a teď už muzika. O ní se postará Tina Turner.

0: Tak to bylo Roy Orbison na Bontonu, 13 hodin 19 minut, tak to je aktuální čas. Já vám přeju hezké odpoledne. Samozřejmě celý svět teď žije fotbalovým mistrovstvím, ale třeba takový Američané Kevin Kotoko a Austin Franklin, tak ti si aktuálně, dalo by se říct, žijí sen každého fotbalového fanouška. Nejenže mají čas sledovat všech 104 zápasů na mistrovství světa, ovšem navíc za to dostanou opravdu štědrou odměnu, a to po 50 000 dolarech, tedy 1 milion korun plus minus v přepočtu. Má to ovšem jeden háček. Sedí totiž v prosklené koji na Times Square v centru New Yorku, kde zase na oplátku sleduje celý svět je. Tahle dvojice fanoušků totiž nemá za úkol jen koukat na zápasy. Očekává se od ní, že bude vytvářet také obsah na sociálních sítích a komunikovat s ostatními fotbalovými příznivci, ale ruku na srdce, za milion korun koukat na všechny zápasy, sem tam něco ťuknout do mobilu, no nekupte to. Tak pánové, užívejte si to samozřejmě. Nově taky další muzika je připravená, za chvíli to bude třeba Jitka Zelenková, Phil Collins anebo Hana Zagorová na Bontonu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.

0: 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: Tak to byla Lucie na vlnách Rádia Bonton. Hezkou středu vám všem přeju, jak to vypadá s dopravou aktuálně, prozradím právě teď.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Stavíme se do Prahy, tady pozor, v ulici Jana Želivského, kde se právě teď střetla tři osobní vozidla, počítejte s komplikacemi. Bechyně na Táborsku, tady pozor, v ulici na Libuši, kde jsou v sobě dva osobáky, no a zamíříme ještě do Plzně, opatrně v ulici Sukova ve směru do centra, taktéž havarovala dvě osobní vozidla, tak opatrně přeju vám šťastnou cestu. No a muzika, to bude třeba David Dale, anebo Otavan.

0: blízku.
1: Na Rádiu Bonton David Dale a jeho single Počítám. Jestli já počítám správně, tak dneska máme 17. června. Znamená to, že právě dnes uplynulo přesně 141 let od doby, kdy připlula do New Yorku slavná to socha svobody. Bylo to v roce 1885, právě dnes, tedy 17. června. Právě teď mám pro vás také ovšem další muziku do té 14. hodiny. Za chvíli to bude třeba Daniel Pouter, také Dalibor Janda, anebo právě teď na Bontonu Elena Miles. Tak pohodový poslech vám všem přeju.

0: Tak to byl Michal Penk na Bontonu, přesně ve 14 hodin. Michal David, ten už je připravený. A to už je řeč o další muzice po 14. hodině na našich vlnách. K Michalovi se přidává Lucie, tedy Lucie Bílá. A k téhle partě přibude ještě Falko. Tak hezkou středu a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už máme jednu minutu po 14. hodině a společně jedeme dál středečním odpolednem. Mimochodem, ta, co ví o počasí prakticky všechno, se jmenuje Dagmar Honcová. A právě ona už to počasí na zítra, tedy na čtvrtek 18. června připravuje. Za chvilku je tady se mnou ve studiu, prozradí, jakže to vlastně všechno opravdu dopadne. V každém případě ode mě ještě další muzika. Teď už je to Gloria Gaynor.

0: Ano, to byl Falco na vlnách Rádia Bonton. Dáša už je na značkách, pojďme na počasí.
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Tentokrát s předpovědí počasí na čtvrtek. Čtvrtek zahájí řadu tropických dnů. Nejvyšší teploty, tedy 31, ve čtvrtek naměříme v plzeňském a v jeho českém kraji. Na zbytku zemí Česka to budou teploty nejčastěji do 29. A ráno očekáváme oblačno, přechodně polojasno, pouze ojediněle s přeháňkami, a to na horách. Během dne bude ale velmi rychle docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek. A tak na odpoledne rozhodně u sluneční brýle a opalovací krémy všude sebou.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Tak to byl Michal David, správný čas, minutka po půl třetí. Ano, čas na dopravní informace, pojďme na ně.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: A míříme rovnou na dálnici D1, stále tady máme velký problém na 183. kilometru ve směru na Prahu, kde havarovala dodávka s nákladňákem. Zatím je místo průjezdné jen levým jízdním pruhem a samozřejmě tvoří se tady kolony. Pojďme dál do Prahy, ulice Povltavská, tady pozor, na havárku dvou osobáků stala se za sjezdem z mostu barikádníků, no a ještě Brno, ulice Štefánikova a osobák s dodávkou v sobě. Tak opatrně přeju vám šťastnou cestu. No a další muzika to budou třeba Tým, Kalma s Lambádou a nebo Tomáš Klus.

0: Posloucháte Radio Bonton, tak tohle byla Kaoma s tou svojí legendární písní Lambáda. Tohle je Markétka Majerová, má milá, krásná, no taky můžu klidně říct, legendární kolegyně, že v každém případě, ahoj Markét.
1: Ahoj, legendární kolegyně, která dobrý, je bezvadný, která je nově majitelkou červeného trička.
0: Ty máš červené. Já,
1: no, nikdy v životě si na mě neviděl červenou.
0: Jo, tak já si říkám, jako proč mi říkáš, že máš červený tričko.
1: No, protože jsem ho nikdy neměla.
0: No já třeba mám taky pořád ten černý trička na sobě.
1: Ale
0: ne?
1: Černý jsou v pohodě, ale já teď mám jako tričko, který má barvu tepený krve. Já už mám doma takový dvě, já si to vždycky koupím a pak to nenosím.
0: Jo, takhle, no.
1: A teď jsem strávila dvě vysilující hodiny v kabince, protože v sobotu má být 32 stupňů a já moderuju celý den u nás, jo, v Dolních Břežanech na náměstí.
0: Co tam máte, prosím tě?
1: Máme tam ty veterány.
0: Jo, počkej, tuto sobotu tam máte. No. Ježíš Maria, a já zrovna tuto sobotu, člověče, nic nemám.
1: Hele, ale to přijeď. A pan profesor Pavko přijede na svém vysokém kole. Přiveze si i motorku a budeme se spolu bavit o kolech a o motorkách a ne o medicíně.
0: No tak to je výborný, ovšem, ale teď jsi úplně zlepšil náladu, já pořád řeším, jako kam o víkendu, protože zůstávám tady. Nikam se schotí nevydáváme.
1: Tam budou ty základní legendární pilíře automobilového průmyslu 50. let.
0: Ano.
1: Z Itálie, z Francie, z Německa a z Anglie. A tady v těch jazycích bude Renata Dressler zpívat chanzony. V těchto zemích tam budou občerstvení, víš, takže francouzský palačinky.
0: A v tomto červeném tričku, které si koupila, tam budeš.
1: Ne, ono se mi tam jako nehodí zrovna na tu akci, ale to já jsem nesehnala to, co by se mi tam hodilo.
0: Jak jsme se vlastně teď vůbec zapomínám, jak jsme se od toho červeného trička dostali tady k té akci.
1: Já nevím, řekl jsi, že jsem legendární, já jsem řekla, že teď budu legendární v červeném tričku.
0: Jo,
1: jako nedává smysl nic.
0: Malinko jsme to zamotali, víš co, tak já už toho nechám, běžím domů a tak ty jo. Od 15. hodiny. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.

0: Olympici na rádiu Bonton v 15 hodin a minutku k tomu. Za chvíli už třeba Petr Nať. Taky kapela Krištofa Jaromír Nohavica. Křídla, víc mídla a tak. Nebo Whitney Houston. A noční teploty už se šplhají vzhůru, ty denní taky.
1: Radio Bonton, počasí.
0: V noci nás čeká 15 až 17 stupňů Celsia, to už zní moc hezky. A zítra jasno až polojasno a denní teploty paráda 26 až 30 stupňů.
2: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
3: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sáno s Y.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, už máme středu, svátek slaví Adolfové, je 17. června a taky se slaví Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Tak za chvilku si řekneme víc, do té doby například Kylie Minogue, Věra Špinarová anebo opět Aradeček. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Whitney Houston na Rádiu Bonton v 15 hodin 21 minut. Máme 17. června a to se připomíná Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští. Ten zavedla OSN v roce 1995, protože prostě je zapotřebí na to upozorňovat. Tématem letošní osvětové kampaně jsou pastviny, její význam, obnova a respekt k nim. A Ministerstvo životního prostředí, třeba naše, dlouhodobě podporuje opatření ke zmírnění sucha. Jenom v loni pro zajímavost bylo na tato opatření vynaloženo 26,8 miliardy korun i z evropských zdrojů teda, jo. A podle prognóz klimatologů roční úhrny srážek neklesají, ale prioritou je jejich efektivní zadržení v místě dopadu. Omezení toho odtoku, akumulace těch srážek ve vodních nádržích a to třeba výborně řeší úplně jiné státy než my, třeba Holandsko nebo Dánsko. Tam prostě ani kapka na zmar. Všechno, co jim spadne na chodníky nebo na silnice, je sváděno do speciálních nádrží. A z těch jsou pak třeba zalévány veřejné plochy, parky. To je prostě úplně dokonalé. A už to tam mají zavedeno asi 15 let nebo 20. Takže tam bychom se mohli inspirovat. A proč tedy pastviny jako hlavní téma letošního světového dne boje proti suchu? Protože jsou strašně podceňované a přitom pokrývají polovinu pevninského povrchu a jsou nezbytné pro odolnost vůči změně klimatu, pro zajištění potravin, vody, prostě je zapotřebí na ně trošku zaměřit pozornost a pomoci jak pastvinám, tak pastevcům. A úmluva OSN o boji proti dezertifikaci, ta je už z roku 1994 a je to celé o zmírňování dopadu velkého sucha. Aktuálně se k ní připojilo 197 smluvních stran, z toho je 196 států a Evropská unie je tam jako celek, jo? Jako ta 197. teda. Ale útvar, který pod sebou má spoustu dalších států. No, tak budeme doufat, že se povede zmírňovat dopady sucha a budeme přemýšlet nad tím, jak zadržet vodu v krajině. Je to nutné.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
10: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
12: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Rádio Pontón doprava.
1: Tak se na to podívejme. Na D11 od Ústí, ne, na D11 tedy od Hradce Králového ve směru do Prahy je dopravně nehoda dvou nákladních vozidel a je tam neprůjezdný pravýjízdní pruh, ale aby nám řekli, na jakém je to kilometru, to tady nevidím, takže se na to hned podíváme. Je to už těsně na nájezdu na Pražský okruh, takže těsně před Prahou, tak pozor na to. A jižní spojka ve směru do Strašnic, nehoda nákladňáku a osobáku. Je tam taky neprůjezdný jeden jízdní pruh a to máme za sjezdem na ulici v Korytech. Kamkoliv jedete, jeďte prosím pěkně opatrně.
0: Radio Bonton.

0: Helena Vondráčková na rádiu Bonton v 15 hodin 40 minut. Máme středu 17. června, svátek slaví Adolfové. A když se na vás podíváme, tak je vás asi 2700, milí Adolfové. A vaše jméno v tom původním významu znamená ušlechtilý vlk. A bývalo častým jménem svatých mučedníků a biskupů. Dobře, druhá světová válka tomu dala trošku na frak s panem Hitlerem, trošku klesla obliba vašeho jména, nicméně Ada Dolfík Adolfek je velký individualista a výrazně lpíte na rodinném zázemí. Máte úplně magickou schopnost ovládat lidské masy a umíte-li využít rozumově schopnosti, které jste dostali do vínku, tak můžete dosáhnout obrovských životních úspěchů a někdy se u vás projevuje až fanatická víra ve vlastní ideu. Tak Adolfové, Áďové, všeho s mírou, krásný svátek a všechno nejlepší.
1: Radio Bonton.

teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz

0: jak bude.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Přátelé, vedro už bude. Zítra bude jasno až polojasno a denní teploty 26 až 30 stupňů.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a madeta mléko polotučné litr za 9,90. Platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: 16 hodin a 3 minuty, krásné středeční odpoledne vám přeji. A už po druhé během dnešního odpoledne si půjdeme pro inspiraci do Nizozemí, protože jsem našla zajímavé informace o tom, proč jsou Nizozemci tak dobře naladění a proč jsou jejich děti opakovaně nejšťastnější na světě. Tak to mě zajímá. Ale nejdřív mají slovo gazebo, no name a Maruška Rotrová například. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

0: 16 hodin 22 minut jste s rádiem Bonton a my už jdeme na kukačku do Nizozemska. To je země, která má nejvyšší počet kol na obyvatele a patří k nejdeštivější v Evropě. Přesto prostě nevím, co by muselo se stát, aby lidé třeba v Amstru nesedli na kola a i v dešti nevyjeli. Teď se dělal nový žebříček, který zkoumal dětský blahobyt. A co myslíte? Pozici nejšťastnějších dětí v rozvinutém světě si udrželi právě nizozemské děti. Celé Nizozemsko skončilo v žebříčku páté za Finskem, Dánskem, Islandem a Švédskem. Jo? Ale to jsou furt země do kolečka, které obsazují ta první místa. A tak samozřejmě vědce zajímá, čím to všechno je. A přicházejí na to, že v čem nizozemské děti opravdu vynikají, jsou velmi dobré sociální vztahy. Podpora od rodiny, přátel, učitelů i spolužáků, tam všude jako se drží velmi vysoko. A podle vědců není náhoda, že Nizozemí je evropskou metropolí částečných úvazků, protože lidé, kteří tam žijí, pracují méně hodin než kdokoliv jinde na kontinentu. A je úplně běžné, že nizozemští rodiče, muži i ženy, pracují na částečný úvazek. No to bych chtěla vidět u nás. A pro děti je to samozřejmě super, protože to zbližuje rodinu, jo? Pak další faktory, které způsobují, že jsou tak šťastné ty děti, je nízká míra šikany ve školách, plošný zákaz chytrých telefonů a postavení Nizozemska jako lídra v genderové rovnosti, jo? A vědci zjistili, že v rovnoprávnějších zemích byli šťastnější chlapci i dívky. No vida. A to je prej divné, protože z rovnosti těží prý hlavně dívky. No nic, to nebudeme rozebírat, ale v každém případě je klíčové, že mají otevřenou komunikaci a že se děti naučí jako zacházet s tou otevřenou komunikací. A taky mají problémy, které jsou spojeny s drogami pouze v 0,9%, zatímco třeba v Americe to je 3,8%. No tak tam se tedy mají, kéž bychom se měli stejně.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někde mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: Cyndi Lauper na Rádiu Bonton v 16 hodin 32 minut a už jdeme na silnice.
1: Rádio Bonton doprava.
0: No, tak Dobříšská ulice v Praze ve směru na Smíchov za prvním tunelem hlásí nehodu 3 osobních vozidel, takže se tam budou tvořit kolony. Stejně tak Černokostelecká, to je hned za křížením s jižní spojkou ve směru do centra, nehoda nákladního a osobního vozidla, takže kamkoliv jedete, jeďte prosím opatrně.
1: Rádio Bonton.

16:43, zrovna se tady dívám. Kam s dětmi, pokud mají rády pohádky, tak přátelé, od tohoto týdne Hurvínek, který slaví své narozeniny, tak má speciální výstavu připravenou v Západočeském muzeu v Plzni, takže tam si ho můžete užít. A výstava nese podtitul Z Plzně do Plzně, kdo by to byl čekal. A je tam víc než 100 předmětů spojených s oblíbenou postavičkou, jo. Pak další pohádky, které můžete zažít jako v nějaké jiné podobě. V Praze od srpna nová výstava o Harry Potterovi. Popelku, tu zase potkáte na Švihově, to abyste věděli, kam jako v létě. A Světloutek, ten na vás bude čekat na zámku Loučeň. Tam se děti mohou potkat s Artušem i rytíři kulatého stolu. Takže za Hurvínkem do Plzně, Harry Potter v Praze od srpna, Popelka na Švihově a Král Artuš a rytíři kulatého stolu na zámku Loučeň. No, užijte si to, pokud vyrazíte.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním,

0: taky bude Tereza Kernlová. Nebo OMD. A v noci bude 15 až 17 stupňů.
1: Radio Bonton, počasí.
0: A zítra jasno až polojasno a teploty 26 až 30.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19.

0: nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Radio Bonton a Markéta Majerová.
4: Je 17 hodin a minutka k tomu, hezké středeční odpoledne vám přeji. Byli jste teď někdy v přírodě? Já ne teda, ale ptám se proto, že pranostika říká, hodně pavučin v přírodě věští trvalé, hezké počasí. Tak vzhledem k tomu, co tady vidím v těch příštích dnech, pátek 30, sobota 32, neděle 33, pondělí 32, se to musí pavučinami jen hemžit. Pokud půjdete do přírody, zkontrolujte a já vám teď posílám Dianu Ross, Marka Ztraceného i Ivetu Bartošovou. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bonton. Mně se strašně líbí na tom životě, že každý den se člověk dozví něco nového. Pro mě je třeba úplně nová informace, že plavání s ocasem mořské pany pomáhá lidem najít radost i klid. Ne, fakt nedělám si legraci, plavání s ocasem mořské pany má to svůj anglický název, se stává jedním ze zážitkových trendů letošního roku, zapadá do širší obliby fantasy cestování, které lidem nabízí únik od každodenního stresu a možnost na chvíli vstoupit do jiného, hravějšího světa. Pro spoustu lidí je taky důležitý pocit svobody tady při tom plavání s ocasem mořské pany, přijetí vlastního těla, protože ta komunita je otevřená různým věkovým kategoriím, postavám, životním stylům a mořské pany se vytváří menší skupinky, ty fungují jako bezpečný prostor mimo tradiční společenské kultury. Setkávají se na společném plavání, oslavách, neformálních večercích i online kreativních workshopech. Novida! A zájemci se učí bezpečnému pohybu ve vodě a důležitá informace je, kdo si na vlastní ocas mořské pany netroufá, může si ho jenom půjčit a vyzkoušet si zážitek na nečisto. No tak já jsem o tom nikdy neslyšela, takže teď se cítím ochytřená a taky tak trošku ošizená, že jsem si nikdy nevyzkoušela plavání s ocasem mořské pany. Ale co není, může být.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme evonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme
10: energie tohoto města.
11: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
13: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
14: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.

Ewa Farna, Dawid Stypka na rádiu Bonton. Za chvilku bude 6:45. Dneska slaví svátek Adolfové, tak jim nezapomeňte popřát. Když jsem se dívala na ty noční teploty, tak to vypadá docela fajn, pokud někam vyrážíte. Tak ty teploty by se měly držet až kolem 17 stupňů, teda většinově bude 15, jo. Ale k 17 se to vyšplhá na půlce území. Zítra nás čeká teplíčko až 30, takže se máme na co těšit. Markéta Majerová vám přeje, abyste si dnešní večer užili. Zítra ve 3 tady na značkách a teď vás tu ponechám vám ve společnosti například Ariem, bude Garrett Gates, Fool's Garden. Tak prosím pěkně, to je hezká nabídka, tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Psáno s Y.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Radio Bonton.

ja však znám tu les. Ach, krásko, z pretežky vyrič,

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Česká obchodní inspekce se zaměřila na slevy. Téměř 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon při jejich poskytování. Nejčastěji docházelo na nekalé praktiky nebo špatné vypočítání slevy. Adiktologové chtějí od vlády písemnou garanci, že financování služeb proti závislostem bude pokračovat i příští rok po přesunu protidrogové politiky pod ministerstvo zdravotnictví a žádají také potvrzení, že se pravidla přidělování peněz nezmění. Součástí memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem jsou zachování územní celistvosti Libanonu a volná plavba Hormuzským průlivem na 60 dní. Budoucí řešení plavby úžinou dokument ale nezmiňuje. A ještě krátce o počasí. Teploměr dnes ukáže až 31 stupňů Celsia na severovýchodě a východě o něco méně. Bude skoro jasno až polojasno. Hlavně na horách očekáváme výjimečné přehánky. Rádio.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. A zakázat by se měl také prodej přes internet. Do jednodenní stávky v České televizi a Českém rozhlase se v pondělí 22. června zapojí stovky zaměstnanců. Stávka se projeví ve vysílání všech programů s výjimkou dětských stanic Radio Junior a Dčko. Poslanci Evropského parlamentu schválili zjednodušení navracení občanů třetích zemí pobývajících Evropské unii nelegálně. Návrh počítá mimo jiné také s povinností migrantů spolupracovat s úřady. Teploměr dnes ukáže 26 až 31 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě bude o něco chladněji. Bude skoro jasno až polojasno, zejména na horách čekáme výjimečné přehánky.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.